0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Radio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že

Sache, Susanne, wer kommt nicht? Ja, io carto andavo weg, attacchi porzellan, se potrei mazzi bulgama, tappeti parmesan. Petke o heraku, nego džinsi, Calvin Klein. Tak, pozdravite to není štěstí, ale

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu. Akce zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce by měly být dokončeny v letošním listopadu.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepi Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato, hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: Rádio Kroměříž.
1: Každý z nás po ránu tak trochu funguje chvíli na autopilota, kdy většinu činností děláme tak nějak automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. A přece jen je zajímavé, jak naše rána vypadají u každého jinak. A to dokonce i z pohledu prvního doušku kávy, čaje, džusu, vody, energeťáku. Co si vlastně ráno lidi chystají, jestli vůbec něco? Vím, že spousta z nás má k ránu spojenou kávu, nejlépe silného Turka, ale najdou se i tací, třeba jako já, kdo po ránu kávu moc nemusí. Já například si ráno chystám svůj černý čaj s citronem, který mě probudí mnohem víc než kafe. A opravdu mě nejen zahřeje, ale i nakopne a zprotivné já se najednou stává normálně fungující já, co vám popřeje i hezké ráno. Ale upřímně, třeba to není tím nápojem, třeba prostě každý z nás potřebuje chvíli klidu na nastartování a smíření se s tím, že má celý dlouhý den stále před sebou.
2: I teď se skvěle osvěžíš, s vámi je Rádio Kroměříž.
3: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932 a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: To se nám to hvízdá. Hranízda na rádiu.

0: Kroměříž.
1: Na rádiu Kroměříž přinášíme svět techniky, no a pojďme rovnou na to. NASA vyvíjí speciální elektrický štít, který dokáže odstranit nebezpečný prach z povrchu techniky i skafandru astronautů. Lunární prach je totiž ostrý, jedovatý a díky elektrostatickému náboji se lepí na všechno. Takže na měsíci představuje velký problém. Nový štít používá průhledné elektrody a měnící se elektrická pole, která prach z povrchu jednoduše setřesou. Technologie se už testovala na ISS a dostala se i na měsíc při nedávné misi přistávacího modulu Nova C. Pokud se osvědčí, může zachránit techniku v rámci misí Artemis a usnadnit dlouhodobé pobyty lidí na měsíci.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů.

0: K 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Rudý Pasák, kapely Září.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný první zářijový čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme 3. září, což je Světový den mrakodrapů. Tento den připomíná narození amerického architekta Louise Sullivana, kterému se přezdívá otec moderních výškových budov. Tak ať už dnes budete koukat z okna v přízemí nebo z nějakého pořádného patra, doufám, že budete mít na celý svět ten nejlepší výhled. Dnes nám taky svátek slaví všichni Bronislavové a Bronislavy. Jméno Bronislav má staroslovanský původ a skládá se ze slov pro obranu či boj a slávu. Význam jména je tedy ten, kdo brání svou slávu nebo slavný obránce. Všem Broňkům a Bronislavám přeji báječný sváteční den plný pohody a dobré nálady. A vám krásný čtvrtek 3. září.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 3. září, kdy v tento den roku 1783 zástupci Velké Británie a Spojených států podepsali Pařížskou mírovou smlouvu, čímž Británie oficiálně uznala nezávislost USA a formálně tak skončila americká válka za nezávislost. V roce 1967 proběhl ve Švédsku slavný Den H. Přesně v 5 hodin ráno celá země naráz a naprosto plynule přešla z jízdy vlevo na jízdu vpravo. V tento den roku 1976 americká sonda Viking 2 úspěšně dosedla na povrch Marsu a odeslala na Zemi jedny z prvních detailních barevných snímků rudé planety. V roce 1995 založil programátor Pierre Omidyar aukční portál AuctionWeb, dnešní celosvětový gigant eBay. První vydraženou věcí bylo paradoxně nefunkční laserové ukazovátko. A v tento den roku 2004 byla v pražské zoo otevřena unikátní expozice Indonéská džungle, tehdy největší a technologicky nejnáročnější pavilon v historii českých zoologických zahrad. 3. září se narodili slavný automobilový konstruktér a rodák z Vratislavic nad Nisou Ferdinand Porsche, americký herec Charlie Sheen, britský hudební producent a autor mnoha světových hitů Mark Ronson nebo trojnásobný olympijský vítěz ve snowboardingu Shaun White. 3. září je také Světový den mrakodrapů. To byla historie 3. září a já doufám, že ten váš dnešní bude co nejlepší.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž si nechá zpracovat studii krajiny kvůli ochraně před povodněmi. V Uherském Brodě otevřou zahradu Panského domu a v lesoparku Barbořina v Kroměříži přibyla stezka dovednosti a houpačka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoci s plánováním opatření proti povodním. Dokument se bude týkat celého správního území Kroměříže a okolních obcí. Město za jeho zpracování zaplatí zhruba 2,5 milionu korun, přičemž většinu nákladů pokryje evropská dotace. Studie má navrhnout, jak v krajině lépe zadržovat vodu a chránit území před povodněmi. Zaměří se například na úpravy vodních toků, opatření v okolí polí, retenční nádrže nebo jiné vodní plochy. Hotová by měla být nejpozději v prosinci roku 2028. Kroměříž zároveň připravuje konkrétní protipovodňová opatření na řekách Moravě, Moštěnce, Kotojetce, Zacharce a Vážanském potoce. Město letos také dokončilo modernizaci varovného systému. V Kroměříži a místních částech přibylo 371 nových digitálních hlásičů, které mají obyvatele v případě nebezpečí včas upozornit.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod slavnostně otevře nově upravenou zahradu Panského domu. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 18. září od 4 hodin odpoledne. Návštěvníky čeká kulturní program, občerstvení a také možnost prohlédnout si nově upravený prostor. Zahrada nabídne místo pro odpočinek, setkávání i volný čas. Přibyla otevřená plocha, stinné posezení pod stromy, lavičky a herní prvky. Součástí úpravy také nové dvouramenné schodiště u klášterní zdi, která propojuje jednotlivé části zahrady. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
0: Zlínsko.
1: Děti, studenti a rodiče s malými dětmi v Otrokovicích mohou využívat zvýhodněnou městskou hromadnou dopravu. Za roční jízdné zaplatí 600 korun, tedy v přepočtu 50 korun měsíčně. Zbytek ceny jízdného hradí město. Zvýhodněný roční kupon mohou využívat děti a žáci do ukončení povinné školní docházky, studenti a učni do 26 let a také rodiče

0: odpočinkovým místem, altánem a lavičkou. Lesopark nabízí také naučnou stezku Veverky Čiperky a vyhlídkové místo s výhledem na Kroměříž, Hanou a Hostýnské vrchy.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný první zářijový čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikola Hlaváčová. Dnes máme 3. září, což je Světový den mrakodrapů. Tento den připomíná narození amerického architekta Louise Sullivana, kterému se přezdívá otec moderních výškových budov. Tak ať už dnes budete koukat z okna v přízemí nebo z nějakého pořádného patra, doufám, že budete mít na celý svět ten nejlepší výhled. Dnes nám taky svátek slaví všichni Bronislavové a Bronislavy. Jméno Bronislav má staroslovanský původ a skládá se ze slov pro obranu či boj a slávu. Význam jména je tedy ten, kdo brání svou slávu nebo slavný obránce. Všem Broňkům a Bronislavám přeji báječný sváteční den plný pohody a dobré nálady. A vám krásný čtvrtek 3. září.

0: backbone, brother. Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace

0: 25 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
1: Uherskohradišťko.
0: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
1: Zlínsko.
0: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 000 žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, ven

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu. Akce zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce by měly být dokončeny v letošním listopadu.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž si nechá zpracovat studii krajiny kvůli ochraně před povodněmi. V Uherském Brodě otevřou zahradu Panského domu a v lesoparku Barbořina v Kroměříži přibyla stezka dovednosti a houpačka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoci s plánováním opatření proti povodním. Dokument se bude týkat celého správního území Kroměříže a okolních obcí. Město za jeho zpracování zaplatí zhruba 2,5 milionu korun, přičemž většinu nákladů pokryje evropská dotace. Studie má navrhnout, jak v krajině lépe zadržovat vodu a chránit území před povodněmi. Zaměří se například na úpravy vodních toků, opatření v okolí polí, retenční nádrže nebo jiné vodní plochy. Hotová by měla být nejpozději v prosinci roku 2028. Kroměříž zároveň připravuje konkrétní protipovodňová opatření na řekách Moravě, Moštěnce, Kotojetce, Zacharce a Vážanském potoce. Město letos také dokončilo modernizaci varovného systému. V Kroměříži a místních částech přibylo 371 nových digitálních hlásičů, které mají obyvatele v případě nebezpečí včas upozornit.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod slavnostně otevře nově upravenou zahradu Panského domu. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 18. září od 4 hodin odpoledne. Návštěvníky čeká kulturní program, občerstvení a také možnost prohlédnout si nově upravený prostor. Zahrada nabídne místo pro odpočinek, setkávání i volný čas. Přibyla otevřená plocha, stinné posezení pod stromy, lavičky a herní prvky. Součástí úpravy také nové dvouramenné schodiště u klášterní zdi, která propojuje jednotlivé části zahrady. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
0: Zlínsko.
1: Děti, studenti a rodiče

0: Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice dokončila další úpravy v lesoparku Barbořina. Dětem nově slouží stezka dovedností a dvoupružinová houpačka. Nové prvky stály zhruba 165 tisíc korun. Stezka dovedností je dlouhá přibližně 1 kilometr a děti na ní mohou poznávat život v lese. Trasa je doplněná odpočinkovým místem, altánem a lavičkou. Lesopark nabízí také naučnou stezku veverky čiperky a vyhlídkové místo s výhledem na Kroměříž, Hanou a Hostýnské vrchy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepy Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato, hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932, a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
0: Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: Rádio Kroměříž.
1: Každý z nás po ránu tak trochu funguje chvíli na autopilota, kdy většinu činností děláme tak nějak automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. A přece jen je zajímavé, jak naše rána vypadají u každého jinak. A to dokonce i z pohledu prvního doušku kávy, čaje, džusu, vody, energeťáku. Co si vlastně ráno lidi chystají, jestli vůbec něco? Vím, že spousta z nás má k ránu spojenou kávu, nejlépe silného Turka, ale najdou se i tací, třeba jako já, kdo po ránu kávu moc nemusí. Já například si ráno chystám svůj černý čaj s citronem, který mě probudí mnohem víc než kafe. A opravdu mě nejen zahřeje, ale i nakopne a zprotivné já se najednou stává normálně fungující já, co vám popřeje i hezké ráno. Ale upřímně, třeba to není tím nápojem, třeba prostě každý z nás potřebuje chvíli klidu na nastartování a smíření se s tím, že má celý dlouhý den stále před sebou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž přinášíme svět techniky, no a pojďme rovnou na to. NASA vyvíjí speciální elektrický štít, který dokáže odstranit nebezpečný prach z povrchu techniky i skafandru astronautů. Lunární prach je totiž ostrý, jedovatý a díky elektrostatickému náboji se lepí na všechno. Takže na měsíci představuje velký problém. Nový štít používá průhledné elektrody a měnící se elektrická pole, která prach z povrchu jednoduše setřesou. Technologie se už testovala na ISS a dostala se i na měsíc při nedávné misi přistávacího modulu Nova C. Pokud se osvědčí, může zachránit techniku v rámci misí Artemis a usnadnit dlouhodobé pobyty lidí na měsíci.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.
0: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 3. září, kdy v tento den roku 1783 zástupci Velké Británie a Spojených států podepsali Pařížskou mírovou smlouvu, čímž Británie oficiálně uznala nezávislost USA a formálně tak skončila americká válka za nezávislost. V roce 1967 proběhl ve Švédsku slavný Den H. Přesně v 5 hodin ráno celá země naráz a naprosto plynule přešla z jízdy vlevo na jízdu vpravo. V tento den roku 1976 americká sonda Viking 2 úspěšně dosedla na povrch Marsu a odeslala na Zemi jedny z prvních detailních barevných snímků rudé planety. V roce 1995 založil programátor Pierre Omidyar aukční portál AuctionWeb, dnešní celosvětový gigant eBay. První vydraženou věcí bylo paradoxně nefunkční laserové ukazovátko. A v tento den roku 2004 byla v pražské zoo otevřena unikátní expozice Indonéská džungle. Tehdy největší a technologicky nejnáročnější pavilon v historii českých zoologických zahrad. 3. září se narodili slavný automobilový konstruktér a rodák z Vratislavic nad Nisou Ferdinand Porsche, americký herec Charlie Sheen, britský hudební producent a autor mnoha světových hitů Mark Ronson nebo trojnásobný olympijský vítěz ve snowboardingu Shaun White. 3. září je také Světový den mrakodrapů. To byla historie 3. září a já doufám, že ten váš dnešní bude co nejlepší.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž si nechá zpracovat studii krajiny kvůli ochraně před povodněmi. V Uherském Brodě otevřou zahradu Panského domu a v lesoparku Barbořina v Kroměříži přibyla stezka dovednosti a houpačka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoci s plánováním opatření proti povodním. Dokument se bude týkat celého správního území Kroměříže a okolních obcí. Město za jeho zpracování zaplatí zhruba 2,5 milionu korun, přičemž většinu nákladů pokryje evropská dotace. Studie má navrhnout, jak v krajině lépe zadržovat vodu a chránit území před povodněmi. Zaměří se například na úpravy vodních toků, opatření v okolí polí, retenční nádrže nebo jiné vodní plochy. Hotová by měla být nejpozději v prosinci roku 2028. Kroměříž zároveň připravuje konkrétní protipovodňová opatření na řekách Moravě, Moštěnce, Kotojetce, Zacharce a Vážanském potoce. Město letos také dokončilo modernizaci varovného systému. V Kroměříži a místních částech přibylo 371 nových digitálních hlásičů, které mají obyvatele v případě nebezpečí včas upozornit.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod slavnostně otevře nově upravenou zahradu Panského domu. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 18. září od 4 hodin odpoledne. Návštěvníky čeká kulturní program, občerstvení a také možnost prohlédnout si nově upravený prostor. Zahrada nabídne místo pro odpočinek, setkávání i volný čas. Přibyla otevřená plocha, stinné posezení pod stromy, lavičky a herní prvky. Součástí úpravy také nové dvouramenné schodiště u klášterní zdi, která propojuje jednotlivé části zahrady. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
0: Zlínsko.
1: Děti, studenti a rodiče s malými dětmi v Otrokovicích mohou využívat zvýhodněnou městskou hromadnou dopravu. Za roční jízdné zaplatí 600 korun, tedy v přepočtu 50 korun měsíčně. Zbytek ceny jízdného hradí město. Zvýhodněný roční kupon mohou využívat děti a žáci do ukončení povinné školní docházky, studenti a učni do 26 let a také rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené s dětmi do 3 let. Město za uplynulý rok na zvýhodněné jízdné těchto skupin přispělo více než 2 miliony korun. Zvýhodněné jízdné mohou využívat lidé s trvalým pobytem v Otrokovicích, kteří splňují podmínky jednotlivých kategorií.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice dokončila další úpravy v lesoparku Barbořina. Dětem nově slouží stezka dovedností a dvoupružinová houpačka. Nové prvky stály zhruba 165 tisíc korun. Stezka dovedností je dlouhá přibližně 1 kilometr a děti na ní mohou poznávat život v lese. Trasa je doplněná odpočinkovým místem, altánem a lavičkou. Lesopark nabízí také naučnou stezku Veverky Čiperky a vyhlídkové místo s výhledem na Kroměříž, Hanou a Hostýnské vrchy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný první zářijový čtvrtek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 3. září, což je Světový den mrakodrapů. Tento den připomíná narození amerického architekta Louise Sullivana, kterému se přezdívá otec moderních výškových budov. Tak ať už dnes budete koukat z okna v přízemí nebo z nějakého pořádného patra, doufám, že budete mít na celý svět ten nejlepší výhled. Dnes nám taky svátek slaví všichni Bronislavové a Bronislavy. Jméno Bronislav má staroslovanský původ a skládá se ze slov pro obranu či boj a slávu. Význam jména je tedy ten, kdo brání svou slávu nebo slavný obránce. Všem Broňkům a Bronislavám přeji báječný sváteční den, plný pohody a dobré nálady. A vám krásný čtvrtek 3. září.

0: Teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing? Or is it all just for show? How will we know?

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: V Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťko.
2: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
2: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlku v zádech i ovcí dokola,

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu. Akce zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce by měly být dokončeny v letošním listopadu.
0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž si nechá zpracovat studii krajiny kvůli ochraně před povodněmi. V Uherském Brodě otevřou zahradu panského domu a v lesoparku Barbořina v Kroměříži přibyla stezka dovednosti a houpačka.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoci s plánováním opatření proti povodním. Dokument se bude týkat celého správního území Kroměříže a okolních obcí. Město za jeho zpracování zaplatí zhruba 2,5 milionu korun, přičemž většinu nákladů pokryje evropská dotace. Studie má navrhnout, jak v krajině lépe zadržovat vodu a chránit území před povodněmi. Zaměří se například na úpravy vodních toků, opatření v okolí polí, retenční nádrže nebo jiné vodní plochy. Hotová by měla být nejpozději v prosinci roku 2028. Kroměříž zároveň připravuje konkrétní protipovodňová opatření na řekách Moravě, Moštěnce, Kotojetce, Zacharce a Vážanském potoce. Město letos také dokončilo modernizaci varovného systému. V Kroměříži a místních částech přibylo 371 nových digitálních hlásičů, které mají obyvatele v případě nebezpečí včas upozornit.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod slavnostně otevře nově upravenou zahradu panského domu. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 18. září od 4 hodin odpoledne. Návštěvníky čeká kulturní program, občerstvení a také možnost prohlédnout si nově upravený prostor. Zahrada nabídne místo pro odpočinek, setkávání i volný čas. Přibyla otevřená plocha, stinné posezení pod stromy, lavičky a herní prvky. Součástí úpravy také nové dvouramenné schodiště u klášterní zdi, která propojuje jednotlivé části zahrady. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
0: Zlínsko.
1: Děti, studenti a rodiče s malými dětmi v Otrokovicích mohou využívat zvýhodněnou městskou hromadnou dopravu. Za roční jízdné zaplatí 600 korun, tedy v přepočtu 50 korun měsíčně. Zbytek ceny jízdného hradí město. Zvýhodněný roční kupon mohou využívat děti a žáci do ukončení povinné školní docházky, studenti a učni do 26 let a také rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené s dětmi do 3 let. Město za uplynulý rok na zvýhodněné jízdné těchto skupin přispělo více než 2 miliony korun. Zvýhodněné jízdné mohou využívat lidé s trvalým pobytem v Otrokovicích, kteří splňují podmínky jednotlivých kategorií.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice dokončila další úpravy v lesoparku Barbořina. Dětem nově slouží stezka dovedností a dvoupružinová houpačka. Nové prvky stály zhruba 165 tisíc korun. Stezka dovedností je dlouhá přibližně 1 kilometr a děti na ní mohou poznávat život v lese. Trasa je doplněná odpočinkovým místem, altánem a lavičkou. Lesopark nabízí také naučnou stezku veverky čiperky a vyhlídkové místo s výhledem na Kroměříž, Hanou a Hostýnské vrchy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Každý z nás po ránu tak trochu funguje chvíli na autopilota, kdy většinu činností děláme tak nějak automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. A přece jen je zajímavé, jak naše rána vypadají u každého jinak. A to dokonce i z pohledu prvního doušku kávy, čaje, džusu, vody, energeťáku. Co si vlastně ráno lidi chystají, jestli vůbec něco? Vím, že spousta z nás má k ránu spojenou kávu, nejlépe silného Turka, ale najdou se i tací, třeba jako já, kdo po ránu kávu moc nemusí. Já například si ráno chystám svůj černý čaj s citronem, který mě probudí mnohem víc než kafe. A opravdu mě nejen zahřeje, ale i nakopne a zprotivné já se najednou stává normálně fungující já, co vám popřeje i hezké ráno. Ale upřímně, třeba to není tím nápojem, třeba prostě každý z nás potřebuje chvíli klidu na nastartování a smíření se s tím, že má celý dlouhý den stále před sebou.

Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932, a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 3. září, kdy v tento den roku 1783 zástupci Velké Británie a Spojených států podepsali Pařížskou mírovou smlouvu, čímž Británie oficiálně uznala nezávislost USA a formálně tak skončila americká válka za nezávislost. V roce 1967 proběhl ve Švédsku slavný Den H. Přesně v 5 hodin ráno celá země naráz a naprosto plynule přešla z jízdy vlevo na jízdu vpravo. Tento den roku 1976 americká sonda Viking 2 úspěšně dosedla na povrch Marsu a odeslala na Zemi jedny z prvních detailních barevných snímků rudé planety. V roce 1995 založil programátor Pierre Omidyar aukční portál AuctionWeb, dnešní celosvětový gigant eBay. První vydraženou věcí bylo paradoxně nefunkční laserové ukazovátko. A v tento den roku 2004 byla v pražské zoo otevřena unikátní expozice Indonéská džungle. Tehdy největší a technologicky nejnáročnější pavilon v historii českých zoologických zahrad. 3. září se narodili slavný automobilový konstruktér a rodák z Vratislavic nad Nisou Ferdinand Porsche, americký herec Charlie Sheen, britský hudební producent a autor mnoha světových hitů Mark Ronson nebo trojnásobný olympijský vítěz ve snowboardingu Shaun White. 3. září je také Světový den mrakodrapů. To byla historie 3. září a já doufám, že ten váš dnešní bude co nejlepší.
2: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. I can see you standing, honey.

jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. Is that we can't be together.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepi Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž si nechá zpracovat studii krajiny kvůli ochraně před povodněmi. V Uherském Brodě otevřou zahradu panského domu a v lesoparku Barbořina v Kroměříži přibyla stezka dovednosti a houpačka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoci s plánováním opatření proti povodním. Dokument se bude týkat celého správního území Kroměříže a okolních obcí. Město za jeho zpracování zaplatí zhruba 2,5 milionu korun, přičemž většinu nákladů pokryje evropská dotace. Studie má navrhnout, jak v krajině lépe zadržovat vodu a chránit území před povodněmi. Zaměří se například na úpravy vodních toků, opatření v okolí polí, retenční nádrže nebo jiné vodní plochy. Hotová by měla být nejpozději v prosinci roku 2028. Kroměříž zároveň připravuje konkrétní protipovodňová opatření na řekách Moravě, Moštěnce, Kotojetce, Zacharce a Vážanském potoce. Město letos také dokončilo modernizaci varovného systému. V Kroměříži a místních částech přibylo 371 nových digitálních hlásičů, které mají obyvatele v případě nebezpečí včas upozornit.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod slavnostně otevře nově upravenou zahradu panského domu. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 18. září od 4 hodin odpoledne. Návštěvníky čeká kulturní program, občerstvení a také možnost prohlédnout si nově upravený prostor. Zahrada nabídne místo pro odpočinek, setkávání i volný čas. Přibyla otevřená plocha, stinné posezení pod stromy, lavičky a herní prvky. Součástí úpravy také nové dvouramenné schodiště u klášterní zdi, která propojuje jednotlivé části zahrady. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
0: Zlínsko.
1: Děti, studenti a rodiče s malými dětmi v Otrokovicích mohou využívat zvýhodněnou městskou hromadnou dopravu. Za roční jízdné zaplatí 600 korun, tedy v přepočtu 50 korun měsíčně. Zbytek ceny jízdného hradí město. Zvýhodněný roční kupon mohou využívat děti a žáci do ukončení povinné školní docházky, studenti a učni do 26 let a také rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené s dětmi do 3 let. Město za uplynulý rok na zvýhodněné jízdné těchto skupin přispělo více než 2 miliony korun. Zvýhodněné jízdné mohou využívat lidé s trvalým pobytem v Otrokovicích, kteří splňují podmínky jednotlivých kategorií.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice dokončila další úpravy v lesoparku Barbořina. Dětem nově slouží stezka dovedností a dvoupružinová houpačka. Nové prvky stály zhruba 165 tisíc korun. Stezka dovedností je dlouhá přibližně 1 kilometr a děti na ní mohou poznávat život v lese. Trasa je doplněná odpočinkovým místem, altánem a lavičkou. Lesopark nabízí také naučnou stezku veverky čiperky a vyhlídkové místo s výhledem na Kroměříž, Hanou a Hostýnské vrchy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž přinášíme svět techniky, no a pojďme rovnou na to. NASA vyvíjí speciální elektrický štít, který dokáže odstranit nebezpečný prach z povrchu techniky i skafandru astronautů. Lunární prach je totiž ostrý, jedovatý a díky elektrostatickému náboji se lepí na všechno. Takže na měsíci představuje velký problém. Nový štít používá průhledné elektrody a měnící se elektrická pole, která prach z povrchu jednoduše setřesou. Technologie se už testovala na ISS a dostala se i na měsíc při nedávné misi přistávacího modulu Nova C. Pokud se osvědčí, může zachránit techniku v rámci misí Artemis a usnadnit dlouhodobé pobyty lidí na měsíci.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova. Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí. Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Každý z nás po ránu tak trochu funguje chvíli na autopilota, kdy většinu činností děláme tak nějak automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. A přece jen je zajímavé, jak naše rána vypadají u každého jinak. A to dokonce i z pohledu prvního doušku kávy, čaje, džusu, vody, energeťáku. Co si vlastně ráno lidi chystají, jestli vůbec něco? Vím, že spousta z nás má k ránu spojenou kávu, nejlépe silného Turka, ale najdou se i tací, třeba jako já, kdo po ránu kávu moc nemusí. Já například si ráno chystám svůj černý čaj s citronem, který mě probudí mnohem víc než kafe. A opravdu mě nejen zahřeje, ale i nakopne a zprotivné já se najednou stává normálně fungující já, co vám popřeje i hezké ráno. Ale upřímně, třeba to není tím nápojem, třeba prostě každý z nás potřebuje chvíli klidu na nastartování a smíření se s tím, že má celý dlouhý den stále před sebou.
2: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
3: Chybíš,

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepi Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Na rádiu Kroměříž přinášíme svět techniky, no a pojďme rovnou na to. NASA vyvíjí speciální elektrický štít, který dokáže odstranit nebezpečný prach z povrchu techniky i skafandru astronautů. Lunární prach je totiž ostrý, jedovatý a díky elektrostatickému náboji se lepí na všechno. Takže na měsíci představuje velký problém. Nový štít používá průhledné elektrody a měnící se elektrická pole, která prach z povrchu jednoduše setřesou. Technologie se už testovala na ISS a dostala se i na měsíc při nedávné misi přistávacího modulu Nova C. Pokud se osvědčí, může zachránit techniku v rámci misí Artemis a usnadnit dlouhodobé pobyty lidí na měsíci.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž. Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká filmová a televizní akademie vysílá do boje o Oscarovou sošku intimní časozběrný dokument režisérky Pepi Lubojacky. Vysoce osobní snímek Kdyby se holuby proměnili ve zlato, který si už odvezl prestižní ocenění z festivalu v Berlíně, zamíří do českých kin 24. září. Lubojacky, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala 5 let životní osudy svého bratra a 2 bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holuby proměnili ve zlato hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat. Primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo. Česká filmová a televizní akademie snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku amerických Oscarů v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení cen Americké akademie filmového umění a věd se uskuteční již 14. března 2027. Tak budeme držet českému snímku palce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech, na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž. Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Bezdomky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, lásko.

0: tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.